Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Radio Color.
3: Mixdown. Posloucháte

0: To Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu po 14. hodině s Alešem Konopkou.
2: Mixdown.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

pořad Frikolora za Grance, má mikrofonem DJ Friky, Časomíra tady ve studiu ukazuje. 6 minut po 8 je, dneska je 18. srpna, máme úterý, svátek nám slaví Helena a Jelena. A stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám stejně jako včera slibují v podstatě cokoliv, na co si můžete vzpomenout, totiž jasno. Polojasno, polojasno s dešťovýma přehánkama, zataženo, ale taky dešť. Ano, přátelé, i takhle by to mělo dneska vypadat. Jistota jest, je, že počasí bude jaký, tak to uvidíme, protože včera tak teď říkali třeba, teď prší u vás a tady nepršelo, pak teď pršet nebude a přišla bouřka. Prostě teď to bude dost nevyzpytatelný, mám takovej pocit. Pojďme se podívat na teploty, ty by mohly tak nějak říct o tom, aspoň jak se na to připravit. 12 až 14 stupňů nad nulou by mělo být po ránu. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 16 až 22 stupňů. K večeru se ochladí na 15 až 18 a přes noc potom teploty kolem 15 stupňů. Ano, takhle konstantní by to dnes mohlo být. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká ve Frikoloře? Pravidelný posluchač už tuší. Budou to dva hudební sety, ten první bude věnovaný oldschoolovýmu rapu a hiphopu, ten druhý potom bude věnovaný houseovýmu speciálu. Ano, přátelé, opět taneční muzinka a novinky z posledního týdne, vydaný tedy v posledních 7 dnech, to už je pravidelná nálož, každý všední ráno mezi 9 a 10. No a pokud byste chtěli nějakou tu informaci, kterou nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět, nezapomeňte, že rubrika Frikolora Infos přijde na řadu před 9 a v repríze před 10 hodinou. Plány jasné, možná dnes i rubrika Maty se ptá, Friky odpovídá, uvidíme, jak tedy bude Maty zvídavý, ale to si necháme jako překvapení. Teď už jdeme na to, ano přátelé, muzika je to nejdůležitější, co vám tady na Koloru servírujeme, já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

aspoň teda pro mě plnej toho, že se nám blíží Hibopkem 2026 po nějaký pauze se tedy tenhle ten festival věnovaný rapu, hibopu a třeba taky DJingu, ale objeví se třeba graffiti, vrací zpátky a to teďko na nový místo, konkrétně do areálu Kosmo u Plzně, no a vy tam můžete vidět tedy přehlídku oldschoolových interpretů, ale i některé novinky, které aktuálně tedy frčí. My si za chvíli zahrajeme Anix, Bikel tam samozřejmě nebude, ten už nebude nikdy nikde, ale někteří interpreti, kteří tady zaznívají a pravidelně se rozhodně na Hip Hop Campu objeví. Tak co plánujete vyrazit na Hip Hop Camp?

Tak tohle byli Chris Cross a ty už taky na Hip Hop Campu nevystoupí, minimálně ne v plným tedy složení. Teď už zmiňovaný Anix. No a my pokračujeme v krasojízdě. Časomíra tady ve studiu ukazuje 39 minut po 8 hodině. A to znamená, že od Frikolora Info z nás dělí zhruba 15 minut. Já vám přeju příjemný dobrý ráno.

Here and Now, a my si dáme další, dá se říct, takovou trošku naštvanou partičku. Tentokrát se podíváme na M.O.P. a jejich 9 and 2 clip.

Školor Music Radio, pořad Frikolore, 54 minut po 8 hodině, dneska je 18. srpna, máme úterý a svátek nám slaví Heleny a Jeleny. A stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci. O tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Teď to tady třeba vypadá ještě slunečně, ale mělo by přijít tedy také zataženo polojasno, polojasno s dešťovýma přeháňkama nebo déšť. Tak by to mělo vypadat na našem území. A ty teploty, ty budou markantně nižší než ty předchozí týdny. A včera už to trochu kleslo, pojďme se podívat, jak by to mělo vypadat dnes po ránu. 12 až 14 v odpoledních maximech můžeme očekávat 16 až 22 stupňů. K večeru se ochladí na 15 až 17 a přes noc potom 15 až 16 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Zvažujete ukončení vztahu? Položte si 3 klíčové otázky. Bojovat o záchranu vztahu nebo odejít? Možná jste právě teď v situaci, kdy toto dilema řešíte. Nefunguje to, nejste šťastní, ale stále milujete. Není důležité, jestli jste spolu 5 nebo 30 let. Chcete si být jistí, že jste udělali všechno, co bylo ve vašich silách. Odpovězte si na 3 základní otázky. Rozhodnutí, zda zůstat nebo odejít, není nikdy snadné. Prvním vodítkem pro vás může být, že v partnerském vztahu či manželství byste neměli být dlouhodobě nešťastní. Pokud jste, je to sice známka toho, že by měl vztah skončit, jenže v dlouhodobých partnerstvích se zkrátka objevují období, která nejsou příliš šťastná. Někdy je potřeba na vztahu pořádně zapracovat, říká vztahová expertka. No a 3 klíčové otázky před rozchodem. Říkám jasně, co od partnera potřebuji. Zapátrejte v paměti, jestli jasně a srozumitelně říkáte, jaké jsou vaše potřeby a co potřebujete od partnera. Za druhé, jaký je můj podíl na tom, co nefunguje. Tančit tango je nádherné, ale musí na to být 2. Neplatí to vždy a znamená to, že všechno musí být 50 na 50. Ovšem, když to skřípe, je nutné, aby se oba zamysleli, jak mohou přispět k tomu, aby vztah fungoval. A za třetí, pokud by partner zůstal takový, jaký je, stačilo by to. Každý má své chyby, ale kdyby se nic nezměnilo a partner by zůstal přesně takový, jaký je, bylo by to pro mě v pořádku, stačilo by to, převažuje dobré nad zlým. Ano, přátelé, zároveň je to opět o obou. Každý se musí sám sebou zeptat, zda je partnerem, jakým chce ve vztahu být, bez ohledu na to, co dělá nebo nedělá ten druhý. No a my pokračujeme dál. Další informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká AI a humanoidních robotů. Ty už překonávají lidské limity. Běhají totiž rychlostí 45 km za hodinu. Čínská společnost Unitree představila ukázku nového humanoidního robota, který má svým schopnostmi překonávat lidské výkony. Stroj dokáže podle výrobce vyskočit z místa do výšky 2 metrů a dosáhnout rychlosti 12,66 metrů za sekundu, tedy zhruba 45,6 km v hodině. Robot je přitom ve vývoji necelé 3 měsíce a jeho tvůrci počítají s dalším zlepšováním jeho schopností. Už mu neutečem. No a poslední informace. Únava z Tinderu roste. Mladí ho mění za zážitky s čistou hlavou. Hledání partnera přes displej telefonu začíná připomínat nekonečnou hru bez vítěze. Po plitkých konverzacích na randičkách přes apku už víte, že skutečná chemie se z filtrovaných fotek vycítit nedá. Pokud se vám ani přesto nechce nad seznamovacími tedy aplikacemi zlomit hůl, možnosti máte stále několik, nebo spíš aspoň nad seznamováním. Stačí si vybrat podle toho,

0: co vás baví a vyrazit na jednu ze seznamovacích akcí s lidmi s podobnými zájmy. Není se čemu divit, jestli vás přemáhá chuť vracet se k seznamování v realitě. Nabízí na rozdíl od digitálního světa pocity, které v nás vyvolá chování toho druhého. Nejen úzkostlivě vyleštěné profilovky, že nejde o chvilkový rozmar, potvrzují i tvrdá data. Podle průzkumu platformy Forbes Health je dnes hledání partnera přes aplikaci emočně vyčerpávající pro 79% zástupců generace Z a mileniálů. Česká čísla tento trend jasně potvrzují. Jak ukázal nedávný průzkum sex shopu, seznamovací aplikace sice stále využívají 40% Čechů, ale celých 73% z nich mnohem radši tedy vyrazilo na rande do přírody. Reakcí na tuto touhu je pořádný boom akcí, které chytře propojují výhody seznamky. Všichni přítomní chtějí někoho potkat s kouzlem okamžiku. To byly informace o rozchodu, schodu a nebo o tom, jestli nás roboti přeskočí a budou honit. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně. Tedy, že parťákem pořadu Frikolóra není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky ti, co pomáhají s technologiemi tady ve studiu. Firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a dalším parťákem je firma Maskoty. Ano, přátelé, ty, co to umí zabalit a odfiltrovat jako nikdo jiný. Toť firma Maskoty. No a já stále čekám na balíček, který by měl přijít už každým dnem, takže brzo se tady rozjede taky soutěž. To jsou informace o parťácích. A teď už samozřejmě krátkej reklamní blok a za chvíli opět muzika, jelikož je úterý, čeká nás, přátelé, jak jinak než houseový speciál. Ano, už za chvíli novinky ze světa taneční muziky, co byly vydaný v posledních 7 dnech, tedy v posledním týdnu v DJském mixu tady na Koloru, a to mezi 9 a 10 hodinou. Pravidelná úterní záležitost. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

No už jsme tady měli taky Faith Funk a Call On Me. Čeká nás další pecka už za chvíli s názvem Baseline. Grew up.

se míra ukazuje 26 minut po 9. hodině. Tohle je další novinka, Kubo a Right Now, čeká na Sunshine Fantasy.

věci, které jste pravděpodobně ještě neměli možnost slyšet. A venku je Sunshine, takže ta pecka Sunshine Fantasy není úplně od věci, tak doufám, že nám to sluníčko ještě chvíli vydrží. Má se to dneska v rámci počasí hodně mlít.

Fantasy a Čemars, teď už Nikola Nisi a Jack in Time, za malou chvíli další novinka. No a my budeme pokračovat v těle těch novinkách, tak jako každý všední ráno mezi 9 a 10 vám servírujeme tu nejaktuálnější muziku, která v rámci těch žánrů, který střídáme, vychází. Dobrý ráno!

Další novinka, Aldea Malda píše, že šazamuje, no a ty, kteří na to nemají čas, tak tohle je Everybody in the House. Kenny Bizarro a další novinka tohoto týdne. Oh, thank you. We all getting driven by the same.

Frikolory, ano přátelé, Frikolora v září bude mít 13 let vysílání na Color Music Radio a přesně za měsíc, tedy 18. To bude září, ano přátelé, to bude září, proběhne opět v klubu na dráze narozeninová party v rámci tohohle pořadu, 13 let pořadu Frikolora v éteru Color Music Radio. Nikde jinde taky Frikolora nikdy nevysílala. No a vy můžete být stejně jako vždycky s náma u toho. My jsme to sice museli v rámci té tour z Činasky lehce posunout, ale jenom o týden a půl asi, jestli to tak vychází, možná teda dva, ale není to nic

Heleny a Jeleny a stejně jako vždycky mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Můžeme potkat jasno, polojasno, polojasno s dešťovýma přehánkama zataženo, ale také dešť a ochladí se, přátelé, ranní teploty 12 až 14 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech můžeme očekávat teploty kolem 16 až 22 stupňů. K večeru se ochladí na 15 až 18 a přes noc potom teploty kolem 15 až 16 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady, zvažujete ukončení vztahu, položte si tři klíčové otázky. Bojovat o záchranu vztahu nebo odejít, možná jste právě teď v situaci, kdy toto dilema řešíte. Nefunguje to, nejste šťastní, ale stále milujete. Není důležité, jestli jste spolu 5 nebo 30 let. Chcete si být jistí, že jste udělali všechno, co bylo ve vašich silách. Odpovězte si na tři zásadní otázky. Rozhodnutí, zda zůstat nebo odejít, není nikdy snadné. Prvním vodítkem pro vás může být, že v partnerském vztahu či manželství byste neměli být dlouhodobě nešťastní. Pokud jste, je to sice známka toho, že by měl vztah skončit, jenže v dlouhodobých partnerstvích se zkrátka objevují období, která nejsou příliš šťastná. Někdy je potřeba na vztahu pořádně zapracovat, říká vztahová expertka. No a jak poznat, že už to nemá cenu? Tři klíčové otázky před rozchodem. Než ze vztahu odejdete, pomyslete si a promyslete důkladně odpovědi. Možná se vám podaří pochopitelně ve spolupráci s partnerem vztah zachránit a dokonce i významně posílit. Za prvé, říkám jasně, co od partnera potřebuji. Zapátrejte v paměti, jestli jasně a srozumitelně říkáte, jaké jsou vaše potřeby a co potřebujete od partnera. Za druhé, jaký je můj podíl na tom, co nefunguje. Tančit tango je nádherné, ale musí na to být dva. Neplatí to vždy a neznamená to, že všechno musí být 50 na 50. Ovšem, když to skřípe, je nutné, aby se oba zamysleli, jak mohou přispívat k tomu, aby vztah fungoval. A za třetí, pokud by partner zůstal takový, jaký je, stačilo by to. Každý má své chyby, ale kdyby se nic nezměnilo a partner by zůstal přesně takový, jaký je, bylo by to pro mě v pořádku, stačilo by to. Převažuje dobré nad zlým. Zároveň je to opět o obou. Každý se musí sám sebe zeptat, zda je partnerem, jakým chce ve vztahu být, bez ohledu na to, co dělá nebo nedělá ten druhý. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou pro vás mám, ta se týká robotů. Humanoidních robotů, ano přátelé, ty totiž překonávají lidské limity. Čínská společnost Unitree představila ukázku nového humanoidního robota, který má svými schopnostmi překonávat lidské výkony. Stroj dokáže podle výrobce vyskočit z místa do výšky 2 metrů a dosáhnout rychlosti 12,66 metrů za sekundu, tedy zhruba 45,6 km v hodině. Robot je přitom ve vývoji necelé 3 měsíce, jeho tvůrci počítají s dalším zlepšováním jeho schopností. Tak už nás chytne, přeskočí, nevadí. A poslední informace, ta se týká únavy z Tinderu. Ta prý roste. Mladí ho mění za zážitky s čistou hlavou. Hledání partnera přes displej telefonu začíná připomínat nekonečnou hru bez vítěze. Po plitkých konverzacích na randíčkách přes apku už víte, že skutečná chemie se z filtrovaných fotek vycítit nedá. Pokud se vám ani přesto nechce nad seznamováním zlomit hůl, možností máte stále mnoho. Stačí si vybrat podle toho, co vás baví a vyrazit na jednu ze seznamovacích akcí s lidmi s podobnými zájmy. Není se čemu divit, jestli vás přemáhá chuť vracet se k seznamování v realitě. Nabízí na rozdíl od digitálního světa pocity, které v nás vyvolá chování toho druhého. Nejen úzkostlivě vyleštěné profilovky, že nejde o chvilkový rozmar, potvrzují i tvrdá data. Podle průzkumu platformy Forbes Health je dnes hledání partnera přes aplikace emočně vyčerpávající pro 79% zástupců generace Z a mileniálu. Česká čísla tento trend ještě potvrzují, jak ukázal nedávný průzkum sex shopu seznamovací aplikace sice stále využívá 40% Čechů, ale celých 73% z nich by mohlo raději vyrazit
na rande, do přírody. Reakce na tuto touhu je pořádný boom.

0: věcí, které chytře propojují výhody seznamky. Všichni přítomní chtějí někoho potkat s kouzlem okamžiku. No a teď parťáci, parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky je ti, co pomáhají s technologiemi tady ve studiu, to firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky a v neposlední řadě samozřejmě firma Maskoty. Ano, přátelé, firma Maskoty, která tedy to všechno má správně zabalený, umí to správně zabalit a odfiltrovat těma nejnovější technologiema, to je firma Maskoty. Ano, přátelé, tak to je v rámci tedy dnešního vysílání a parťáku. A teď už, přátelé, jdu telefonovat Martinu Svátkovi, protože Martin Svátek by měl být připraven, je totiž přesně 10 hodin a v 10 hodin to znamená jediný, v 10 hodin si předáváme vysílání z Frikolory na Holiday Edition. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Robot se tě chytne, tak tebe asi není zas tak složitý chytit, viď?
1: A mě úplně není, no, já jako moc neběhám.
0: A kolik skáčeš do vzduchu?
1: Tři a půl metru, když jako mám radost, tak klidně i takhle.
0: Tak to musí je neuvěřitelný, hlavně neskákej doma, prosím tě.
1: Ne, to ne, to už jsem si říkal, že ne, ale mě žádnej humanoid mě nepřekoná.
0: To je jasný.
1: Já jsem se tě chtěl zeptat na něco taky. Tančil jsi někdy tango?
0: Nevím, možná jo, možná ne. Já jsem chodil na taneční. No jasně, když jsme byli na základní škole, tak někdy v osmičce, muselo to být v osmičce, protože já v devíce nebyl, jsme chodili na taneční a tam jsme tancovali, ale co všechno, já myslím, že tango taky určitě, jo, bylo tam určitě i tango, takže tančil jsem tango.
1: Ty takový sígr, jo, jsi chodil do tanečních, jo.
0: To bylo na základní škole.
1: No.
0: já jsem byl vždycky hodný kluk.
1: Jo. Já jsem nechodil, no.
0: No, tak měli jste taneční vůbec?
1: Hele, asi tam možná něco bylo, ale mě to nějak nikdy, to víš, já jsem poslouchal úplně něco jiného než ty ostatní tenkrát. Já jsem se nějak jako dostal k těm americkým hitparádám a tohle, to oni vůbec neznali na té škole, na té základce, víš, tak já prostě jsem byl takovej dost, no prostě jsem si chtěl blbnout na to svoje. No,
0: hlavně by vás to musel učit někdo, kdo jako vidí, protože my jsme vždycky tancovali jako dva studenti a to by asi u dvou nevidomých bylo dost zvláštní vysvětlovat, jak se mají pohybovat.
1: Asi jo, ale tam na té základce tam byli hodně takový jako progresivní a byli hodně šikovní, takže tam určitě něco takového mohli klidně vymyslet, ale já už si to úplně nepamatuju.
0: Ale tango si netančil.
1: Tango ne.
0: OK, to byl Martin Svátek, ještě doplníme poslední věc a to je, jaká bude první pecka dnešního Holiday Edition.
1: Tak dneska Back in the Days, tak jako hip-hop a R&B a tyhle věci a na úvod Prince, jedna taková věc, The Max, to je dobrá.
0: Hele, nemáš ty novej telefon?
1: Nemám.
0: Nějak to dneska mi přijde, že to líp zní, ale nevím, jestli to je...
1: Protože mu není takový horko, víš?
0: OK, je to jasný. Martinovo telefonu není horko a tím pádem to všechno parádně zní. Za chvíli Holiday Edition, Martin Svátek. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím. Už teď se ale těším opět zítra po 8 hodině naslyšenou. Mějte krásný den, díky za pozornost.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Dovládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang.
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.

symbol. To je samozřejmě Roger Nelson, Prince. Věc, která myslím vůbec nevyšla na singlu, ale je to velká paráda. No tak to je na úvod.

takovým podobným druhu samozřejmě pojedeme dál. This is the max. Hey, yeah, yeah. Skvělá holka Tracy Spencer. No, myslím, že asi ve 14 nahrála tuhle věc, nebo v 15. This House, hodně úspěšná v Americe. Teď je skoro tedy ještě pořád, no je skoro, ale v úvodu. V úvodu Holiday, zdravím vás.

premiérově hrajou teď v Holiday, jinak samozřejmě Hold You Tight je věc, která v Holiday Edition několikrát zazněla za tu celou dobu. Tady je Tara Camp, její velká prvotina, jestli se nepletu. Hold You Tight, jinak Tight Mix.

tak jestli si to dobře vybavuju, tak tato věc Hold You Tight s předešlou věcí This House zrovna společně brázdili ten americký singlový žebříček. No a tohle je Tara Camp, Hold You Tight, jinak Tight Mix.

tak Dino, tohle věc Romeo. Když jsem slyšel tu basu, tak jsem si vzpomněl ještě na jednu. Ještě malinko trošku starší věc, ale podobný vibe. Možná je to trošičku ještě pomalejší, ale má to superovej funky tlak. Tohle je Tony Terry. Z jeho debutového alba tato ukázka, která se jmenuje She's Fly, to je nějak rok 88. No, slušený tlak, tohle je Tony Terry.

dost singlů, i když úspěchy měly hlavně první dva. Samozřejmě Jump a Warm It Up. No a to jsou tedy Criss Cross, Totally Crossed Out, tak se jmenuje celá deska. Tohle byl jeden z remixů. No teď už holky, které jsou mnou Good To Go. To už jsem teda taky dlouho neslyšel, tuhle věc. Ona měla takový normální úspěch, dostala se nějak do první dvacítky v R&B žebříčku. Never Satisfied. Tak tohle jsou Good To Go.

Tak tohle to jsou Velby v divou. Skvělá věc Gangsta. No teď zajímavý remix. Tohle je z alba, který se jmenuje Jungle Fever. Tak to je velká rarita, bych řekl, jednak je Stevie Wonder. Na New Jack Swingovej remix Gotta Have You. Slucháte Holiday Back in the Days.

Gotta Have You, Jungle Fever, album jinak Stevie. Tam to na Dynamix samozřejmě nenajdete. No a na závěr první vysílací hodiny Back in the Days, tedy Holiday Edition. To bude Babyface, Toni Braxton. Soundtrack a film, který se jmenoval a jmenuje Boomerang. Boomerang s Eddie Murphym. Give You My Heart, Toni Braxton, Babyface.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kazdi Utari. Asterstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Doshesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
5: Bohempia.
4: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
5: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.
6: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
7: Pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
8: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hit Panorama. Ano, tenhle ten skvělý pořad Hits Panorama můžete poslouchat na Color Music Rádiu vždy v sobotu v pravý poledne a v neděli ve 14 hodin. Club Classics, Soul, R&B, Funk a je toho ještě daleko víc. Tak poslouchejte. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Rádio, hudba všech barev.
9: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
10: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
9: Ja.
10: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio.

skvělej, nadupanej remix. Producentská dvojice Jimmy Jam, Terry Lewis. Rhythm Nation, album skvělý, nadupaný. Z něj vyšlo asi 7 singlů. Nevím, jestli však 7 se dostalo na první místo, klidně bych šacoval, že skoro i jo. Janet byla v Americe hodně.

too much. Já jsem vzpomínal, jak jsem dneska mluvil s Frikim v Frikoloře v závěru, tak jsem zmínil tu svoji základní školu. Ona tam byla taková besídka vždycky v prosinci a dostávali jsme tak jakože takový jako pozornosti, takový jako dárky. A já jsem dostal single právě tady s tou věcí, to mě tenkrát už mě docela dobře vyhmátli, nebo vyhodnotili, co by se mi asi tak líbilo. Já na to teďka vzpomínám, jak dokázali být emotivní, tam ty učitelé a tak dále. Tak dostal jsem ten maxáč, tenhle single. No, měl jsem z toho radost, tak Janet, tohle to je velká paráda, velký groove. Stejně tak jako ta následující věc. Tohle je Jane Child, její album mě úplně nebaví. Ale tenhle single je parádní, Don't Wanna Fall In Love, Holiday Edition, Back In The Days.

Ale ono je tak krásných remixů, který stojí za to, abych vám představil. A je to následující, ten následující remix už jsem vám hrál, ale je prostě super nadupanej, stojí za to. Album, který se jmenuje Bad. No, skvělý single, nebo skvělý mix tady k tomu tracku.

0: Do toho ještě Mr. Lee z alba Born into the 90s. Tato ukázka Hey Love.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm KRS and I'm on the mic and premieres on the breaks.
0: No je to tak. KRS. Já jsem ho viděl i živě na hip-hop campu to bylo. Byl jsem tady trošku už mimo, ale... Jako rozhodně to mělo nábor.

sledovat ten koncert, ten výstup KRSu, protože v DJ Fate nám tam předved svůj velký freestyle. No bylo to pěkný, rozhodně teď jsem si to všechno vybavil, tak já myslím, že si můžeme zahrát Resťáka, DJ Fate, taky Idea tam je, jasně. No taky já, tak já jsem tam taky tady v té věci. Tato ukázka, která se jmenuje Nepiš.

čeká věc od Come On. No nevím, jestli dneska večer máte v plánu se zhulit, ale Busta Rhymes to...

taky na tomhle mixu, na tomhle singlu je třeba i mix od Joey Negro. Taky moc pěkný mix. Choose. Tato věc, která se

No a za chvilku čerstvý polední menu. Máte se určitě na co těšit. Lukáš Kolíbal hned v zápětí. Mějte se krásně a zítra samozřejmě Holiday Pops. Taky se moc těším, tak ať je fajn. Děkuji, že posloucháte a zítra se můžeme zase slyšet jako třeba dneska. Tak čus.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 12 hodin.
7: Color Music Radio.
6: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
8: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
9: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
9: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
10: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v

Green Bailey Ray na úvod čerstvého poledního Many v premiéře 17. srpna na vlnách Color Music Radio. Vás znova naživo srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. A po týdnu reprisa hladovění jsem zpátky v plné polní se spoustou muziky, kterou bych rád sdílel se všemi našimi FM, DAB+, a internety. Všechno nejlepší všem Petrám, Petronelům, Petulám, Závišům. A možná rovnou i úterním Helenám, Jelenám, Enám. Přeju krásný odpoledne. Konečně prší, je?

Posloucháte Color Music Radio, nejbarevnější vysílání v českém éteru. Tohle to byl Beethova Obas, jeho skladba jménem Lina, trošku muziky z Haiti. A předtím to byla samozřejmě Brazílie a to byla Jussara Silveira se songem La Vema Baiana. A jak konečně v noci zapršelo a zabouřilo se, to byla taková obrovská úleva, že jsem si říkal, že bych rád dnešní polední menu věnoval tak jako symbolicky vodě, protože jsme voda, voda je jedním z nejdůležitějších elementů, aby jsme tady mohli být. A teď s těma suchama všichni cítíme, jaký to je, když není. A tak bych rád věnoval vodě a harmonii s vodou dnešní vysílání. Nebudu nějaký otcofuratovský extrémně, ale říkal jsem si, že když si zvědomíme toho, že s ní zbytečně neplejtváme a věnujeme tu myšlenku toho, že ta voda je vlastně život a velký dar, tak možná i ta voda se bude k nám potom chovat taky s větším respektem. Aspoň tak to nějak vnímám, že by to mohlo třeba fungovat. Tak pro inspiraci, mimochodem v pondělí luna ve vahách, což je element vzduchu, rostlin květ a váhy připomínají právě nezapomínejte pít nejlépe čistou vodu, nepřesolujte, protože když nadměrně solíte, tak podporujete vylučování vápníku z těla a tím vznikají různé neduhy, který třeba zvyšují krevní tlak a tak dál. V úterý, středu a ve čtvrtek potom už je luna právě ve vodním znamení štíra a i ten štír vlastně připomíná, podpořte ho pitím vody, neloupaným ovocem, zelenou listovou zeleninou, ořechy. Dělíte si dobře, ne? Máme prázdniny a ten prázdninovej state of mind začíná u nás. Tak co nejméně stresu pro dnešní den a pro celý nový týden vám od mikrofonu přeje otec Fura, Lukáš Kolíbal. A pokračujeme v muzice. Teď se z Haiti přesuneme jenom o kousek vedle na můj oblíbený ostrov jménem Jamaica. Jeden z velkých veteránů, Don Carlos.

Sun is shining song, původně od Boba Marleyho and the Wailers, který vzniknul ve studiu Lee Perryho tady v podání Black Uhuru. Ale když už zmiňujeme Boba, tak dobrá příležitost si pustit

0: se ségrou, poslouchám mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
1: Color Music Radio.

Posloucháte Color Music Radio, poledne meny. Konečne zase čerstvo. Jakože po krátký dovolený. Ale některé ty reprízy mi dávalo smysl vám pustit znova, třeba vzpomínku na Angie Stone. Každopádně teď už za čerstva v premiéře 18. srpna 2026 a tohleto je legendární jamajský jazzový kytarista Ernest Runglin. A chtěl jsem ještě zmínit tu vodu, který bych rád, nebo který věnuji dnešní polední meny. Konečně zapršelo po dlouhé době a viděl jsem na různých místech republiky, jak je fakt extra sucho. A o to víc si snad budeme vážit každý kapky vody. A mimochodem déšť je i změna nálady smyslových věmů, který máme. A vůni země po dešti, to má dokonce svoje vlastní pojmenování, říká se tomu petrichor. A tak po týdnech sucha člověk možná najednou slyší déšť, cítí chladivější vzduch a všímá si věcí, který běžně považoval za samozřejmý. Voda, déšť, město, příroda, řeky jako kulturní tepny. Protože podél řek jsme stavili svoje obydlí už od pradávna a tohle už jsou Arrested Development. To už je pozvánka na skvělý koncert, který čeká Prahu zhruba v polovině září. Myslím, že 17. nebo 18. září Lucerna Music Bar Arrested Development. Oh, těšte se, tohle je jejich

Arrested Development. Se vrátí do Prahy 17. září do Lucerna Music Baru. Rozhodně doporučuji všema deseti. Ať už máte rádi soul, R&B, hip-hop, funk nebo i reggae music, tato kapela je opravdu velmi kreativní a velmi nadčasová a její muzika a její koncerty jsou tak plný a pozitivní energie, že z toho budete čerpat ještě následující celou zimu. My jsme si dali dva kousky, nejprv z jejich hodně staré desky, která se jmenuje 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of Arrested Development. Jsme si dali věc jménem Raining Revolution, věnováno právě dešti. A pak jsme si dali jejich velikánskou klasikou People Every Day, což vlastně tak docela navazuje, že ten déšť je vlastně pro všechny bez ohledu na to, jakou máme barvu kůže nebo odkud pocházíme, a přijde mi, že ten déšť je právě v tomhle milostivý, že nás má rád všechny stejně. Slyšel jsem krásnou modlitbu jednoho kamaráda, který když se chce napít vody, tak se na chvíli zastaví a poděkuje té vodě a prosí, aby se učil milovat druhý, tak jako voda miluje nás, protože právě nevidí barvu, nevidí toho, jaký jsme, ale dá nám všem napít, respektive dá nám všem to, co potřebuje naše tělo. Tak to mi přišlo moc pěkný, protože voda je opravdu velká moudrost a nosič informací, tak ať jsou co nejpozitivnější a nejléčivější pro nás a pro naše okolí. Tolik Otec Fura pro dnešní polední menu a tato byla pozvánka na koncert a rovnou navážu s dalšími kulturními akcemi, protože teď o následujícím víkendu proběhne kousek od Plzně hip-hop camp, znovu zrozený hip-hop camp, který letos zve na spousty zajímavých men z celého světa. Objevuje se tam letos hodně lidí, kteří tam vystoupili kdysi, a to znamená, že se vracejí třeba Loop Troop Rockers nebo Onyx nebo Master Ace. Zároveň mezi headlinery je Freddie Gibbs a taky The Alchemist, producent, který teď třeba připravuje nový album Eriky Badu, kde je venku novej single, už jsem vám ho v noci zahrál a možná se ho dočkáte i dneska, uvidíme. Každopádně bude tam taky jedna výjimečná rapperka z Ameriky, která si říká Sarok, a právě Sarok si dáme teďka a možná potom i ty Loop Troop Rockers uvidíme. Každopádně velký poděkování ještě partiákům tohoto pořadu, nakladatelství Darmagaya, MacParts.cz a Roll With The Ice Cream. Příjemný poslech.

Yes, sa rock vystoupí v sobotu 22. srpna na Hip Hop Campu od 15.30 před ní Prague Union s kapelou od 14. hodiny. V sobotu třeba taky Digital Planets, Conway the Machine nebo Freddie Gibbs nebo Restovský, Michailov a parta dalších. V pátek potom večer headlinujou The Alchemist, před ním Master Ace s Marco Polem a ještě předtím Loop True Prokers a právě ty si dáváme teďka jejich ódu. Co ódu? No vlastně jo, hledání lásky. Looking for love. Loop True Prokers právě teď. Vy poslucháte Poledň Many. Yeah. O tom, že to všechno začíná u jazzu, a? Check it.

Ať už nás posloucháte everywhere, kdekoliv, Praha, Brno, a Plzeň, Jihlava, Znojmo, Opava, Liberec, Karlovy Vary, Český Budějovice, Český Krumlov, nebo kdekoliv DAB+, celorepublikově. Posloucháte Color Music Radio, Polední meny. A tohle jsou Digital Planets, který poprvé vystoupí v Česku, aspoň pokud se nepletu, a to už tuto sobotu od 20. hodiny, kousek od Plzně, v rámci festivalu Hip Hop Camp. Předtím jsem říkal, všechno začíná u jazzu. Teď si dáme jednoho jazzyho, českýho jazzyho. Jazzy Le Pas vydal svý druhý album, na kterým spolupracoval s Jacobem Karlem, a vznikl z toho sedmitrackovej album jménem Jádro Pza. A my si dáme single, v kterém hostuje Kato a který se jmenuje Score. Jazzy Le Pas, Jacob Karl a Kato. Morning, DJ, zavří dveře, musí žít, zvyšovat skóre.

Tak, big up pro Jazzyho Le Paz a Jacoba Karla, gratuluju k nový desce. A my jsme ve finále dnešního poledního menu, takže ještě jednou poděkování parťákům MacPart.cz, který by servisují všechno kolem Macintoshu. Když rozflankáte iPhone nebo potřebujete pořešit svůj MacBook, tak vřele doporučuji MacPart.cz. A díky taky Roboto Ice Cream za jejich dokonalé mrazivé potěšení bez cukru a konzervantů na nuky, který vyrábí na Šumavě. A poděkování také nakladatelství Darmagaya za jejich krásné knížky. Říkal jsem, že možná dneska dojde i na Eriku Badu, která vypustila nový single a druhou ochutnávku z chystaný desky, kterou produkuje The Alchemist, který je právě jedním z headlinerů hip-hop campu. A druhý single se jmenuje Witch Doctor, má i velký videoklip. A vtipný to album se

0: Zatím online jmenuje Sorry, we don't have an album title yet. Tak schválně si to takhle nechaj. Každopádně Erika Badu právě teď na Color Music Radio polední meny. Od mikrofonu se loučí Lukáš Kolíbal. Přeju vám krásný odpoledne. A zvu vás ještě k poslechu úterního reggae speciálu, to je na 20. hodiny. Je tam čerstvej special a je to nabitý skvělou muzikou. Tak doporučuju a přeju krásný odpoledne. Čau, čau.
1: Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Color Music Radio.
3: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
4: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
0: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny.
3: Hudba všech barev.
4: Color Music Radio.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Color Music Radio.
4: Byly 4 hodiny.
5: Color Music Radio.
6: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
7: You know something?
8: Color Music Radio.
7: Maybe once a week I wake up paralyzed. Reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
9: New Music Tuesdays.

0: přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
6: Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore.
7: Color Music Radio.
8: Welcome friends and family. It's go time. It's the ride with Chuck Diesel. New Music Tuesday.

0: Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ladies and gentlemen.
5: Ladies and gentlemen.
6: Ladies and gentlemen.
7: Ladies and gentlemen.
5: Can I please have your attention?
8: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
9: Let's find out. Ready, set, go.
2: Color Music Radio.

Culture Club a jejich Time, to je věc, která nám otevřela další vydání hudebního pořadu New Wave na Cover Music Radio, taky na Radio Hey, u kterého vás od Mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Melín, kde si každý týden hrajeme dávku muziky 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synpopu a taky Postpunku. Tenhle týden vás čeká další příjemná muzika, dáme si

Midgey Ura a jeho verzi skladby The Man Who Sold the World, která původně pochází od Davida Bowieho a celkem známý je taky cover od Nirvány, ale tahle 80-ková verze je tak trochu zapnutá, tak si ji tady připomeneme. Taky tady budou DD a This Is The Day, no a jako první taktéž velice a neprávem zapnutá kapela Associates, která pocházela ze Skotska, měla spoustu pěkných věcí, ale asi největší peckou od nich je tahle vynikající věc Club Country tady v New Wave. A já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech.

This is the day, tak to byly DD a tady v New Wave a my si dáme další muziku. New Wave, synthpopu, New Romantic a taky postpunku let 70. a 80. Čekají vás Flock of Seagulls a Standing in the Doorway z jejich první desky z roku 82. Taky tady budou Ice House a ze stejného roku skladba Great Southern Land. No a dáme si taky kapelu Real Life a jejich Face to Face tady v New Wave.

Great Southern Land, tak to bylo Ice House. Australská kapela, dneska tady máme celkem trojici australských kapel New Wave, protože jsme si hráli Real Life, teď Ice House a čekají vás taky Men at Work a jejich Overkill. Potom tady budou The Box a Walk Away, no a také se podíváme do Francie za skupinou s názvem Partenaire Particulier a stejnou skladbou, to byl taky celkem velký hit francouzské New Wave v 80. letech. Ale teď na začátek Men at Work z Austrálie a jejich skladba Overkill, tedy v New Wave.

Taky ve Francii se dělala pěkná new wave asi po 80. letech, tohle kapela Partené, Partouquillier. No, francouzština není moje silná stránka. Nicméně doufám, že vás baví muzika tady v new wave a dáme si další kousky. Podíváme se teď do Jugoslávie na kapelu Preokazaliště a jejich skladbu Moderná děvojka a potom i do hudby časů novějších, konkrétně do roku 2016, kdy kapela Chromatics, která taky dělá skvělý ten new retro wave style, vydala skladbu Sherry a tu si dáme tady v new wave. Jako první ale Preokazaliště a tahleta jugoslávská záležitost z 80. let. Taky velice povedná tady v new wave.

Tak to byly Chromatics a jejich Sherry, tady New Wave. A my si dáme závěrečnou věc pro tenhle týden. Loučí se Jakub Nevín od mixpultu a mikrofonu. A za týden u dalšího dílu New Wave opět naslyšenou na Core Music Radio i Radio Hey. Teď se podíváme do Sovětského svazu. I tam se dělal zajímavý synthpop a tohle je jedna z těch asi nejslavnějších věcí, které tam tehdy vznikly. Kapela Alliance a Nažere. Já vám přeju příjemný poslední dalšího vysílání. No a dávajte si New Wave opět týden.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Jo, tenhle song pravděpodobně znáte od Genesis. Tady v reggae podání Dwayna Stevensona na rhythmu, který se samozřejmě jmenuje Think Twice. A existuje na něm hafo moc povedených verzí. Dwayne Stevenson nahrál jednu a přímo ten cover z toho originálního textu, ale pak je tady třeba Luciano nebo taky Fontana Mojo, kterýmu bych rád věnoval dnešní úvod.

prosit o porozumění, o spolupráci na Rhythmu Think Twice. Tohle byl Luciano Messenger a teď už slíbený Fantan Mojo, který žil před pár dny, měl pohřeb. A na tomhle rytmu nahrál velikánský hit jménem Rasta God Soul. Rest in peace, Fantan Mojo.

Antan Mouja se narodil jako Owen Moncrief 5. srpna 1975 v St. Elizabeth na jihozápadě Jamajky. Vyrůstal na venkově a než se začal živit muzikou, vystřídal řadu manuálních prací, mimo jiné myl okna nebo pracoval jako pomocný dělník. Ještě když chodil do školy, zkusil prorazit v talentových soutěžích pod jménem Matkila a pomáhal tahat bedny třeba u sound systému Kilimanjaro. První vlastní studiovou příležitost s ním natočil Tristan Palmer a byl to song jménem When I Rise. Ale až teprve setkání s Joe Bogdanovičem a spolupráce s jeho labelem Downsound Records mu zásadně odstartovali mezinárodní kariéru, která z něj udělala jedno z nejvýraznějších men jeho doby. A mluvíme o době začátku nového milénia, kdy se na Jamajce rodila velká nová vlna conscious reggae. Vedle Fantana právě Luciano, Sizzla, Caperton, Lutanfaya, Turbulence, Iwane nebo Jamason a právě Fantan Mouja. Takže tehdy vlastně Fantan přišel s několika hity, který dobře tady zarezonovali, nejenom na Jamajce, ale potom i obecně ve světě reggae. A měl takovou zajímavou signifikantní, takový zajímavý poznávací znak, že vždycky, když přiběhl na pódium, tak měl baťůžek, jako kdyby šel po horách a jenom si odskočil na to pódium, dal tam svůj message a zase šel dál. A měl nádhernou energii, velmi pozitivní, velkou sílu měl ve svém hlase a zároveň měl velmi uvědomělý texty. Rastafarian, Bobo Dread. A měli jsme možnost toho zažít i v Praze někdy, když to bylo 2012, za doprovodu rakouských kapely House of Rhythm a taky polských doprovodných zpěvaček iGrades dorazil do pražského Lucerna Music Baru a společně s ním tam byl Iwane. Moc rád na ten čas vzpomínám a právě tehdy už měl tyhle ty velký hity jako právě Rasta God Soul nebo Stronger nebo Stay Positive a další. Vám už měl teďka tady dávno hrát jeden z těch songů, jenomže se nepustil, takže technika si zase vzala slovo, že to dneska bude celý trochu spontánně, něco trochu jinak a nicméně trošku jsme ochutnali aspoň z prvního tracku, z toho jeho největšího hitu a dodávám ještě co, že se to vlastně stalo, protože on by teďka teprve v srpnu slavil 50. narozeniny, takže vlastně velmi mladý interpret, nicméně 14. července opustil hmotný rozměry po nějakých zdravotních komplikacích, které se mu už nějakou dobu táhly, které souvisely s jeho srdcem. Takže odešel 3 týdny před svými 50. narozeninami v Kingstonu v nemocnici vlastně těsně po návratu z koncertu ve Spojených státech a zároveň těsně předtím, než měl letět do Evropy na vystoupení na německém festivalu Reggae Jam, kde mu udělali velký tribut, potom postavili mu tam sochu a dali tam speciální set s jeho songama, protože ty jeho songy vlastně dá se říct, že jsou velmi nadčasový a chytlavý i 20 let po jejich vzniku a podle toho se pozná prostě z mýho pohledu kvalitní muzika, že vás osloví bez ohledu na čas, kdy to zrovna posloucháte. A uvidíme, jestli se nám teďka pustí ten playlist znova, aby jsme si pustili od Fontana ještě něco. Teďka v premiéře, která výjimečně probíhá v neděli 16. srpna 2026 výjimečně, protože normálně ty premiéry jsou vždycky v úterý večer, ale někdy se stane taková situace, jako právě třeba dneska, že konečně můžu odvysílat naživo a právě v neděli večer a nejde to v úterý. Takže to posouváte v úterní repríze, tak srdečně zdravím a teď už zase bude po takový prázdninový jak se tomu říká prázdninovýmu programu tak už zase bude intenzivnější pravidelně jednou týdně Reggae Music tady u nás na Koloru, buď v neděli večer po 22. hodině nebo v úterý po 21. každopádně tady Fantan Mouja.

Tak, další z velkých hitů Fontana Mojo jménem Hungry, popisujícího realitu mnoha lidí nejenom na Jamajce a v zemích takzvaného třetího světa, že prostě mají hlad. A papírku, za který by se mohli koupit nějaký jídlo, je málo. A Fontan, stejně jako vlastně mnoho dalších reggae interpretů, jsou samozřejmě sociálním hlasem Ghetto Music. A vlastně do téhle party spadá i následující song, který můžete stáhnout na jamajský government a stejně vlastně tak asi mnoho dalších zemí po světě. Corruption.

z velkých hitů Fantana Mojo, který mu věnujeme úvod dnešního Jam Music Reggae Session, na Build a Great Man duet s Jack Jurem. A tady mám ještě jeden, vlastně dva kousky mám před sebou z jeho tvorby, který bych rád představil posluchačům Glory Music Radio. A pořadu Jam Music Reggae Session, tenhle song se jmenuje Hail the King, začíná

To je album z roku 2005, na kterém najdete mnoho z hitů, který jsme si teďka zahráli. Já přidávám ještě jeden love song, který možná mnozí neznají, nicméně ho mám na 7. palcovém singlu a do dneška mě hodně baví. Love Grows, láska roste. A přesto, jak jste slyšeli, jako měl kadenci, když zpíval o korupci, když zpíval o tom, jak jeho kámoši mají hlad v getu, tak najednou střihne takovýhle love song, tak Fanta měl široký rozpětí, velký srdce. Tak vzpomínáme s poděkováním za všechnu jeho skvělou muziku.

Fantan Mojo, věc jmenem Love Grows. Přidáme ještě jeden song. How can I be ungrateful? Jak bych mohl být nevděčnej? Duet se Zarebem.

0: Jo, ještě jeden pozdrav od Fantana pro posluchače Color Music Rádia.
1: 90.7 FM, lad, lad, lad, Fantan Moja represent.
0: Tak, to byl tribut pro Fantana Moja, kterýho žel už nový songy neuslyšíme, nicméně zůstalo tu po něm pěkných pár hitů, tak aspoň ochutnávka jeho tvorby v uplynulý půl hodině na Color Music Radio. A teď se dostáváme do dalšího segmentu, který se věnuje novým album. A teď v pátek 14. srpna vyšlo nový album od jamajský rastamanky, který se přezdívá Faya Muma, neboli Ohnivá máma. A řeč je o paní jménem Queen Africa. Mimochodem dcera legendy ska Derricka Morgana. A ta vydala nový album, který se jmenuje Breath of Life, neboli Dech života. A já vám pustím několik ukázek premiérově na Coloru právě teď a tady. Doufám, že máte volume doprava, protože tato muzika to potřebuje pořádně oroštovat. Teda, ne, že potřebuje, ale bude to líp rezonovat.

0: your head.
1: Nový album, čtvrtý studiový album Queen Eye Freaky, přezdívaný Faya Mum. Na této desce spolupracovala s producentem, který se říká Junior, nebo který se jmenuje Junior Brown a říká si I Am Na Rush. A zároveň na tom spolupracoval i Steven Raga Marley. Na této desce Bread of Life najdete 13 songů a i několik zajímavých hostů, nicméně Afrika v tomto případě vsadila spíše na přátelé, než na to, aby tam zvala nějaký velký jména. Třeba na té předchozí desce hostoval Damien Marley. Tady se objevuje vlastně jenom Imeru Tafari a Tanzi ve verzi, nebo v songu New Version of Me. Jinak je to vlastně čistě o vokálech a textech Queen Eye Freaky. Tohleto album je úplně čerstvá novinka. Vyšlo 14. srpna 2026, to znamená, jste první v českém éteru, kdo toho slyšíte teď a tady. A velký album release proběhne v Londýně v Jazz Café 25. srpna, tak kdybyste měli cestu kolem Londýna, tak můžu doporučit, protože Afrika je dlouholetou stálicí mezi jamajskýma rastamanama, která reprezentuje ženskou consciousness a taky ženskou sílu a integritu, protože právě Afrika se za celou svou tvorbu vlastně nemá problém vyjádřit jakoukoliv nespokojenost s tím, co se třeba děje v rámci systému nebo v rámci nejrůznějších situací, které se děly třeba na ostrově na Jamajce a vlastně velmi kritická k třeba k politickým událostem tam nebo k biznisu skupování země. To je takový velký téma teďka na Jamajce, že vlastně domorodí obyvatelé mají čím dál tím míň možností, kam jít na pobřeží k moři, protože ty dobrý lokality, nebo kam byste šli k moři, tak jsou stále více skupovaný zahraničníma investorama a vznikají tam hotelový komplexy a místní prostě mají smůlu, nemůžou se dostat na to, aby se šli vykoupat nebo strávit odpoledne u moře, a to je jedna z věcí, s kterýma se samozřejmě potýkají místní a moc se jim to nelíbí. A právě Queen Afrika byla už před lety vlastně jedna z prvních, kdo byla velmi kritická k tomu, co se děje třeba na západě ostrova Montego Bay, z kterého se vlastně stal takový hodně velký hotelový resort, trošku odtržený od toho zbytku Jamajky, od té reality Jamajky. Nicméně její nový album, to už je pár let od toho posledního, myslím, že minimálně třeba 5 let poté, jsem nadšený, protože to album je pestrý, má zajímavý zvuk a jak už jsem říkal, spolupracoval na něm i Steven Raga Marley. A já vám dám ještě 2 ochutnávky. Ten předchozí song, ten byl o My High Grade, což myslím posluchači tohoto pořadu, anebo ti, kteří vědí, proč máme volačku 420, tak vědí, o čem byl ten song. Pro vás ostatní to můžeme nechat v náznacích. A já bych vám z té desky rád pustil ještě 2 věci. Jedna je na téma toho, co se děje ve světě, a ten song se jmenuje Change the World, proměnit svět, a potom vám dám ještě první single z této desky, který na tom albu najdete jako úplně poslední track, a který se jmenuje Lucerna nebo Lantern v jamajském patua psáno Lanton a Lantam, který přináší světlo i tam, kde je stín a kde je dobrý si na věci posvítit, abyste viděli, jak se věci opravdu mají. A právě Queen Afrika je dlouholetou, jak už jsem říkal před chvilkou, dlouholetou propagátorkou toho, aby se věci říkaly na rovinu. Tak pojďte si pustit ještě 2 ukázky z tohohle z Brusu novýho alba a pak budeme pokračovat v dalších tématech, protože jsou tady další zajímavé nahrávky, brand new, a je tady taky velmi zajímavý festival už příští víkend v Bratislavě, který určitě dobrý zmínit více do podrobností, a když vyjde čas, tak bych rád ještě zaspomínal jednoho velkého veterána jamajského ruce reggae a dubu. O tom za chvilku, posloucháte Color noční speciál Jam Music Reggae Session.

s novým albumem jménem Breath of Life, který jsme si premiérovali právě teďka, aspoň v ukázce. A po královně Africe z Jamajky si dáme teďka královnu Omegu z ostrovu Trinidad a Tobago. Ale vy správně slyšíte pánský hlas, protože to je nový single z alba jménem Gratitude, který poslední srpnový pátek vydává Gentleman z Kolína nad Rýnem. Zajímavý comeback týhletý legendy evropského reggae. Pár singlů už je venku a musím říct, že tenhle ten úplně brand new mě hodně baví a hostuje v něm právě Queen Omega. Takže Pull Up the Tune Straight from the Top. Další premiéra. Právě teď v éteru Color Music Radio. Big Up Yourself. Gentleman. Queen Omega.

Jo, gentlemen, nový album Gratitude vychází 28. srpna. A kolik, 4 roky od jeho poslední desky Mad World. A dáme ještě jeden z těch nových singlů, který už jsou venku konkrétně.

Je už gentleman a rhythm v produkcii Dona Corleoneho. To je hviezdná spolupráce a ukázka z chystaného alba od gentlemana menom Gratitude. Poslední pátek v květnu, v srpnu 28. A stejný den vyjde ještě jedna zajímavá reggae deska, Love and Energy se to bude jmenovat, a jejím autorem je Kimani Marley. Toho 28. proč takhle někdo na konci srpna vydává desku? Jeden z důvodů může být to, že když se chcete přihlásit do Grammys, tak oni referují právě k deskám, které vyšly do tady tohle data do posledního dne měsíce srpna. To znamená, pokud se chcete ucházet o Grammy, který vyšly, který se budou dávat příští rok, tak právě musíte to stihnout do tady tohle data. Tak to může být jeden z důvodů. A nebo prostě, abyste měli co poslouchat na podzim a neměli debku z toho, že začíná školní rok. Kdo ví. Každopádně Kimani Marley vydává svý 8. studiový album po 10 letech. A na té desce najdete jednak songy, které už vyšly, All This Love, New Creature, anebo taky track Love and Energy, v kterém hostuje Aiba Mara, Lutan Faya. My jsme si některý z nich už hráli, takže teď jsou venku dva nový singly a aspoň jeden z nich bych určitě vám teď chtěl pustit. A jmenuje se A Little Bit s podtitulem I'm Okay. Kimani Marley, brand new, on je přezdívaný maestro, jako koštujte.

Tak a teď jsem zjistil pro mě velký objev, že ten stejný den, 28. srpna, vyjde taky nová deska Kabaka Pyramida, což mi trošku hodilo vidle teďka do dramaturgie, kterou jsem teďka chystal, protože jsem vám chtěl pustit od Kimaniho ještě song z Proto Jam jako pozvánku na Uprising, poslední srpnovej víkend. Protože už tam kdysi vystoupil právě společně s Kimani Marlim, si tam tenhle ten song dali naživo, velký hit jménem Rasta Love. Starší kousek. Ale protože tam přijede s novým albem The Art of Acceptance, takže se teďka odskočíme k Uprisingu a pak se ještě vrátíme k dalšímu novému chystanému albu od Kabaka Pyramida. Vy posloucháte noční živý vysílání session na Color Music Radio. A proč jsem začínal dneska trochu později než obvykle, tak přestože v premiéře je za 5 minut 12, tak si ještě aspoň tu půl hodinku dáme. A kvůli těm novinkám a taky kvůli vzpomínce na Yabby U. To byl Yabby U, dozvíte se za chvilku, ale teďka půl up the tune. Kimani Marley a Protože a za chvilku pár slov o Uprisingu. Poslední srpnový víkend.

hit v spolupráci Protože a Kimani Marley. A už tady otvírám vizuál k letošnímu uprisingu, což je samozřejmě velká událost v Bratislavě už hodně let. Letošní program je opět velmi pestrý. Mezi headlinery najdete kubánský Orishas, Gogol Bordello, Masta Ace, za drum and bass Andyho C, ale pro dnešní session bych hlavně chtěl mluvit o těch reggae interpretech a headlinerem bude Protože a jeho kapela Indignation a potom taky francouzský Dub Inc. A v neposlední řadě pro mě velký headliner letošního ročníku je africká legenda z pobřeží Slonoviny Tiken Jafakoli. A právě od něho si dáváme teďka je věc, která se jmenuje Ue Sketuva. Takže aspoň trochu frankofonního reggae právě teďka v podání Tiken Jafakoli a potom ještě Dub Inc. A pozvánka na 28. a 29. srpna

kapela z francouzského San Etienne, Dub Inc., nebo taky Dub Incorporation. Vystoupí na Uprisingu v Bratislavě a to bude nádherný. Řadě doporučuju, stejně tak jako koncert Tiken Jaffa Coli. Co se týká reggae men, tak vřele doporučuju taky Hempressativu, která tam bude se svojí kapelou. Na jaře byla v Praze s Paolo Baldinim jako Sound System Show a s kapelou bude právě na Uprisingu, tak obojí rozhodně stojí za to, protože Hempress patří mezi přední jamajský DJky v tom jamajském slova smyslu mikrofonu. Tak okoštujte něco z jejího nového alba, který vzniklo právě ve spolupráci s italským Paolo Baldinim. Tato věc se jmenuje

0: Mega 50. To je jeden z velkých důvodů, proč zvažuji, že se do Bratislavy příští víkend vyrazím vlakem. Z těch dalších jmen Generation, Scaramucci z Manu Digital, bude tam Kongonaty, bude tam Aphrodite, budou tam Little Sound, budou tam Omega Nebula, Vibronix, Reggae Roast s Horsemanem na mikrofonu a ze slovenských třeba Medial Banana, AMO, Vec, Gleb, Strapo a Bitman, Mojareč, Karlo, Fobia, Kid, Leilofaj, mnoho dalších. Tak tip pro vás, Uprising 28. a 29. srpna. A vězte, že teď o následujícím víkendu, o jeden víkend dříve, to znamená, že teď už za pár proběhne znovu obnovený hip-hop camp, který se přestěhoval z Hradce Králové do Plzně a po x letech se vrací do hry. Mám moc hezký program, bude tam Alchemist, který před pár dny vypustil nový single s Erikou Badu. Bude tam Freddy Gibbs, budou tam Loop Troop Rockers, Onyx, Master Ace, a po dalších, hiphopcamp.cz, tam se dozvíte všechno ostatní. A teď už teda to slíbený třetí album, který vyjde 28. srpna, Kabaka Pyramid. Můj hodně oblíbený jamajský DJ, lomeno rapper, lomeno Sing J, lomeno zpěvák, Breda Famana Damada. A po 4 letech od Kontraband, desky, za kterou dostal Grammy, vydává novinku právě 28. srpna. Znova na labelu Ghetto Youth International, to znamená, že v tom má prsty Damien Marley. A venku jsou zatím 2 singly, From Where They a Rotation, který produkoval Fat Babs. Takže tune in, big up Kabaka.
1: So we're gonna kick it off.

Accurate, very, very nice. Kaba Kapero mají teda dva nový singly From Where They Are Rotation, ochutnávky z nový desky, která spatří světlo světa už za dva týdny, 28. srpna, společně s novým albem Kimani Marleyho anebo Gentlemana. Všichni tři se soustředí právě na tenhle poslední pátek srpnu, kdy zároveň v Bratislavě bude probíhat Uprising Reggae Festival. Tak tolik, co se týká nových věcí, nových alb. Mám tady pro vás ještě jednu novou událost, kterou bych určitě rád teď zahrál a zmínil, a to je sice Sean Paul, který vypustil minulej týden, nebo tenhle týden, prostě před pár dny, vypustil novej song ve spolupráci s King Jammy, což je dost zajímavá kombinace, protože King Jammies jsou legendy jamajského Foundation Dancehallu a právě tohle ten label přišel v roce 1985 s prvním digitálním rhythmem, který vytvořili na klávesky Casio, a ten rhythm dostal název Slang Tank a odstartoval revoluci v jamajské muzice, která do té doby byla vlastně hraná živýma nástrojema, a najednou tady přišel takovýhle programový rhythm, který zbořil dancehall tedy v tom clashi, v kterým Jammies to pustili, a zároveň rhythm, který obsahuje mnoho slavných verzí od Johnnyho Osborna, Wayna Smitha, Nicodemuse, Supercata, Ninjamana, Shabarangse, Budu Bantona, mnoha dalších. Prostě verzí na Slang Tangdu jsou stovky, dost pravděpodobně i tisíce. A ten rhythm měl premiéru v roce 1985, to znamená, letos je to 41 let od první verze Slang Tangu. Dobrá příležitost si ho připomenout, ale nebudeme si hrát ty klasiky, zahrajeme si úplně novou věc, a proto jsem zmiňoval jméno Seana Paula a spolupráci King Jammies a Sean Paul, protože Sean Paul nahrál na tenhle klasický rhythm velmi chytlavou věc, a jsem rád, že vedle té popový mainstreamový tvorby nezapomíná na svoje originální jamajské kořeny. Takže nejprve vám dám ochutnávku, jakže zní ta instrumentálka, pro ty, kdo nevíte.

tak, že original slang ten v takomhle chytlavém podání. Tohle byl pozdrav od Johnnyho Zborna, který na tomhle rytmu má slavnou větmenem Goodbye number one, což si mimochodem potom později vypůjčili Arrested Development pro svůj hit People Every Day. A my si teď dáme konečně tu verzi s Seanem Paulem, která se jmenuje Stand on Business. Premiérově na Koloru, právě teď a

Jo, hezky, pěkně, co? Nový Sean Paul, na rytmu od King Jamis. A tady další novinka Christopher Ellis v produkci Damiena Marleyho. A ještě se na tom podílel Shaya Kur, což je baskytarista Marleyho kapely. A zároveň syn legendárního spoluzakladatele kapely Third World. Nový song, který se jmenuje My Sound, který má i videoklip, vyšel teďka v průběhu léta, takže pull up. Blížíme se do finále dnešního Jam Music Reggae Session. Live and direct.

Christopher Ellis, syn legendárního Altona Ellise a jeho nový single jmenem My Sound, který produkoval Damian Marley. A když už zmíníme Damiana, tak si od něho dáme teď z Brusu novej kousek Hostovačku na novém albu jamajskýho Masiky. Sáno Masicka. Přezdívám mu, jsem tam Mastička, ale on vyrostl neuvěřitelným způsobem. Jedna z velkých hvězd současného jamajského reggae dancehallu a vydal teď před pár dny z Brusu nový album jménem Forever Rain. A hned úvodní song je právě s Damianem a jmenuje se One Psalm, neboli jeden žalm, nebo první žalm. A my se ho dáme premiérově právě teď na Kloru a ještě dvě ochutnávky z této nové desky.

0: radie.
1: Tak, velká událost ve světě jamajského dancehallu. Masika vydal nový album jménem Forever Rain. To album včera mělo velký křest v Brooklynu, v Berkeley Center, vyprodaná událost a spousty vzácných hostů na mikrofonu. Tam ještě aspoň dvě ochutnávky z této nové desky.

0: rádio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Posloucháte
3: Color Music Radio.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašít.
5: Ravito zmrzka.
4: Feel good mlsání.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotač.
7: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
6: Fonotač.
7: No tak to roztoč.
6: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
9: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.

Tak, velká událost ve světě jamajského dancehallu. Masika vydal nový album jménem Forever Rain. To album včera mělo velký křest v Brooklynu, v Berkeley Center, vyprodaná událost a spousty vzácných hostů na mikrofonu. Dáme ještě aspoň dvě ochutnávky z této nové desky.

Yes, Masika z Brosunovýho alba a poslední ještě na podobnou notu, ještě tady mám dva songy, dva nový singly. Když už jsme v tom. Christopher Martin, Ova Yasa. A Redimu Surato. Pak je tady ještě jeden novej Popkian. Ve finále Jam Music Reggae Session pro dnešní noc. Ještě trošku z Brusu novýho Danzonu.

Jo, Surato Rhythm. Vyšel 14. srpna, to znamená teď v pátek, takže vlastně úplně brand new premiéra další. A na tomhle rhythmu my jsme si dali Christophera Martina, ale z další verzí je tady třeba Iwata, Radical, Rudling, Trilla Rush, Rick Rock, Kiprich, Kuk, a nebo Gypsyan. Kterýho jsme si dali teďka kousíček, ale dám přednost Rick Rockovi. Aspoň kousíček, poslední ochutnávka z tohohle rhythmu. Tenhle song se jmenuje Follow Me, a tak kdyby vy jste chtěli followovat tenhle ten pořad jako VIP, tak herohero.co/admiral Kolíbal. Už zítra najdete celý set, žádný sestřih, ale celou verzi. Plus tam přidávám sem tam i nějaký bonusy a najdete tam celý archiv minimálně za rok zpátky těch Joe Music Reggae Session, který můžete poslouchat nejenom v noci, ale kdykoliv sám zamane. Takže herohero.co/admiral Kolíbal. Případně mě můžete followovat i na Instagramu jako Admiral Kolíbal nebo jammusic.net. Ale když už teda zmiňuji jammusic, tak to není jenom sociální profil na sociální síti, ale hlavně web, který pro vás tvoříme už 25 let na adrese jahmusic.net nebo .cz, psáno jah music, jakože boží muzika na netu. Tak a Pull Up The Tune, Rick Rocku, sorry. To je verze na Suratu, mě baví víc než ta Gypsyanova. Tak na závěr.

Ještě jednou připomínám Uprising poslední víkend srpnu, případně předposlední víkend srpnu a Hip Hop Camp u Plzně. Těším se na vás zase pravděpodobně příští neděli v premiéře. A nebo ve prýze v úterý od 21. hodiny dáme minimálně 2 hodiny se střih z té dnešní premiéry. A nebo herohero.co/admirál Kolíbal, tam si to dáme full play. A taky se můžeme slyšet v rámci poledního menu v pondělí čerstvý menu. Už od 12. hodiny a i tam určitě zazní nějaký reggae a dancehall. Spolu s další muzikou, protože na světě je spousty skvělých muzikantů, který bych chtěl podpořit. I v tom světě plným umělý inteligence, která to do nás sype ze všech stran. Tak o to víc cením produkci, kreativitu, tvořivost, pracovitost. Přeju dobrou noc, od mikrofonu se loučí Admirál Kolíbal. Budu moc rád, když mi dáte nějaký shoutouts na lukas@radiocolor.cz, případně Instagram.

special na herohero.co, jmena Kolíbal, salut, dobrou noc a bezpečné cestování tady u nás konečně po hrozně dlouhé době prší a je pořádná bouřka. Myslím, že celá republika potřebuje zalejt.

0: to...
1: Jo, no abyste měli představu, kdo to byl Yabby Yu, tak na závěr, tečka. Tento pán by oslavil 80. narozeniny před pár dny, kdyby tady ještě byl. Velká legenda, roots reggae, dub music.

neděli 23. srpna od 22. hodiny. Krásnou dobrou noc, jeďte opatrně a těším se na vás pravý poledne s poledním menu.

Zdraví tě, Sonar, a právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermoon. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.